0: Rádio Hana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
4: Já tě miluju. Moc tě miluju.
3: Tak též.

0: Ale už to netoužím zažívat. Takže si musíš najít někoho jinýho.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Hoda May Brownová a nesu vám vzkaz od Sama Wheata.

0: Jsem je tu.
1: Jseme?
2: Sedím vedle ní.
1: Sedí vedle tebe.
0: Jseme, cítíš mě?
2: Cítím tě srdcem.
1: Cítí tě srdcem.
2: Kdybych tě tak aspoň mohl ještě jednou obejmout.

0: zvláštní vůli. Ta láska zůstává tady s tebou.
1: Radio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Připravili jsme pro vás další aktuality. V Olomouci se chystá benefiční akce Den lidí bez domova, kterou pořádá místní charita a spolek Dobré místo pro život. Zastavte se v sobotu 10. října na Horním náměstí. Zakoupením polévky s miskou uděláte dobrou věc a přímo tak podpoříte lidi, kteří to opravdu potřebují. Policisté v Olomouci měli o víkendu plné ruce práce s účastníky tuningového srazu Europe Illegal Season End 2026, kteří se sjeli k obchodnímu centru City. Zkontrolovali tam přes 100 aut a rovnou zastavili cizince, který nebezpečně driftoval na nedalekém kruhovém objezdu. Ten si za své noční řádění na místě vysloužil tu nejvyšší možnou pokutu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na kroměřížském letišti proběhl 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který přilákal rekordních zhruba 16 000 návštěvníků. Letošní program ovládli hlavně hasiči, kteří oslavili hned 2 výročí, ukázali své dovednosti a přivezli 80 různých vozidel. Jak zaznělo z úst starosty, celá akce je především velkým poděkováním všem těmto složkám za jejich náročnou práci a péči o naše bezpečí.
1: Sport.
0: Český motocyklový jezdec Filip Saláč vybojoval v závodě třídy Moto 2 ve velké ceně Japonska 3. místo. Pro 24-letého závodníka jde o 5. stupně vítězů v sezóně, díky čemuž v průběžném pořadí šampionátu upevnil 7. příčku a nazbíral nejvíce bodů ve své dosavadní kariéře. Závod ovládl Španěl Izan Guevara.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás může přivítat oblačno a...

berani, dnes bude důležité udržet svou pozornost. Býci, pokud se vám něco nelíbí, tak se ozvěte. Blíženci, v zásadních věcech vás rodina podpoří. Raci, někdy jsou vaše nároky přehnané, zkuste ubrat. Lvi, na vás je spolech, umíte vyřešit skoro všechno. Pany, klasika, kdo je připraven, není překvapen. Váhy, správně vyhodnotíte jakoukoliv situaci. Štíři, vy se nebojte ničeho nového. Střelci, chcete se rozmazlovat, ale zkuste tolik neutrácet. Kozorozi, snažte se uniknout nástrahám rozčílení. Vodnáři, pozor, co říkáte, nikdy nemluvte do větru. A co mi ryby? Jedno je prý jisté, žádné krizové období netrvá věčně.

0: Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
2: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: www.fajn.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz. Rádio Hana.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přej.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: je to tady. Už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili. Samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi. Převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
1: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhle tím prošli, mi to popisuje jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, kdy se to spustí. Tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
0: Za sebou máš týdny trénování. Co tě na tanci nejvíc překvapilo?
1: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne. Takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že na každý tanec z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i mile překvapilo, je, že mě tanec baví.
0: A co tě během příprava tréninku udělalo největší radost?
1: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
0: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance. Už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Rádio Hana. Poslouchejte.
4: To byly velký originálky tady tohle.
3: Vzpomínejte.
5: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
3: Bavte se.
6: Dcera strašně tamagoči chtěla.
3: A tipujte jeden konkrétní rok.
7: Na ty si vzpomínám moc dobře.
3: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí.
8: Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
7: Na to nezapomenu.
8: Rádio Hana.
9: Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás může přivítat oblačno a ojedinělé mlhy, přes den pak ale očekáváme polojasno. Večer mraky z oblohy zmizí úplně a budeme mít jasno. Nejvyšší teploty by se nám mohly vyšplhat až k 22 stupňům. I v těchto podzimních dnech má sluníčko docela sílu. UV index máme na trojce, tedy na střední hodnotě. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dnes bude důležité udržet svou pozornost. Býci, pokud se vám něco nelíbí, tak se ozvěte. Blíženci, v zásadních věcech vás rodina podpoří. Radci, někdy jsou vaše nároky přehnané, zkuste ubrat. Lvi, na vás je spoleh, umíte vyřešit skoro všechno. Pany, klasika, kdo je připraven, není překvapen. Váhy, správně vyhodnotíte jakoukoliv situaci. Štíři, vy se nebojte ničeho nového. Střelci, chcete se rozmazlovat, ale zkuste tolik neutrácet. Kozorozi, snažte se uniknout nástrahám rozčílení. Vodnáři, pozor, co říkáte, nikdy nemluvte do větru. A co my ryby? Jedno je prý jisté, žádné krizové období netrvá věčně.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Relax, zábava i krásná příroda. Místo, kde si odpočinete. Resort Baldovec je tu pro vás. Chaty uprostřed lesa, skvělá restaurace, wellness, lanové centrum i dětský park. Moravský kras na dosah. Více na baldovec.cz.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio.
2: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Ela Hana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
5: To nejlepší pro ty nejlepší.
1: Rádio Hana
5: a ranní topka. Yeah.

0: Tohle jsou Maroon 5, tohle je vaše pondělní Rádio Haná. 5. října, už možná obvyklé ranní povinnosti. Jsme rádi, že jste s námi. Dobré ránko.
1: Hit za hitem.
0: A New Radicals.

0: poslední porce informací dřív než ostatní. 5:55.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme pro vás další aktuality. V Olomouci se chystá benefiční akce Den lidí bez domova, kterou pořádá místní charita a spolek Dobré místo pro život. Zastavte se v sobotu 10. října na Horním náměstí. Zakoupením polévky s miskou uděláte dobrou věc a přímo tak podpoříte lidi, kteří to opravdu potřebují. Policisté v Olomouci měli o víkendu plné ruce práce s účastníky tuningového srazu Europe Illegal Season End 2026, kteří se sjeli k obchodnímu centru City. Zkontrolovali tam přes 100 aut a rovnou zastavili cizince, který nebezpečně driftoval na nedalekém kruhovém objezdu. Ten si za své noční řádění na místě vysloužil tu nejvyšší možnou pokutu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na kroměřížském letišti proběhl 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který přilákal rekordních zhruba 16 000 návštěvníků. Letošní program ovládli hlavně hasiči, kteří oslavili hned 2 výročí, ukázali své dovednosti a přivezli 80 různých vozidel. Jak zaznělo z úst starosty, celá akce je především velkým poděkováním všem těmto složkám za jejich náročnou práci a péči o naše bezpečí.
1: Sport.
3: Český motocyklový jezdec Filip Saláč vybojoval v závodě třídy Moto 2 ve velké ceně Japonska 3. místo. Pro 24-letého závodníka jde o 5. stupně vítězů v sezóně, díky čemuž v průběžném pořadí šampionátu upevnil 7. příčku a nazbíral nejvíce bodů ve své dosavadní kariéře. Závod ovládl Španěl Izan Guevara.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás může přivítat oblačno a ojedinělé mlhy, přes den pak ale očekáváme polojasno. Večer mraky z oblohy zmizí úplně a budeme mít jasno. Nejvyšší teploty by se nám mohly vyšplhat až k 22 stupňům. I v těchto podzimních dnech má sluníčko docela sílu. UV index máme na trojce, tedy na střední hodnotě. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Doprava.
0: Ranní provoz na silnicích a dálnicích zatím plynulý, ale pomaličku se to začne hlavně ve městech a u škol pomaličku štosovat. Nová uzavírka na Jeremiášce po povrchu silnice, kde ještě nejsou aktuálně stroje, stavební stroje, tak se jezdí na Jeremiášce jedním směrem. Policejní hlídka v Otrokovicích na Napajedelské, ve Zlíně na Vizovické a taky na Tomáše Bati. Ranní kolony se moc netvoří. Pozor maximálně na D1 Vyškov směr Říkovice. Právě na exitu Říkovice se opravuje. Nájezd. Doprava je tady zúžena.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: 6 hodin.
1: Lepší hudební výběr.

ve víru pracovních povinností někam na cestě nebo ještě doma. Všude tady vám hraje nejlepší hudební výběr. V čase 6.06, tohle jsou New Radicals, vystřídá to Lionel Wilson a Miles Smith s hitovkou Nice to Meet You. Nás těší, že vám můžeme dělat společnost. Dneska ráno je 5. října, no a už za chvilku prosvištíme dnešní kalendárium. Buďte s námi, dobré ráno.

0: Hraje vám Belinda Carlisle, hitovku z 87. Heaven is a place on earth. Nahané 6 hodin a 12 minut, možná je to přesně 2 minutky potom, co vám 6.10 zazvonil budík a vstáváte do pondělního rána. Mekeš Birka, Loreen a taky Radečci, kteří se chystají s jedním svým členem na Stardance. Možná víte, možná ne, ale s Tomínem se spojíme už v téhleté hodince. Dobré ránko.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Ahoj a dobrý den, dneska pondělí 5. října. Jestli máte pocit, že by svět potřeboval trochu víc pohody, jste tady správně. Slavíme Mezinárodní den, udělej něco hezkého. A k tomu ještě Mezinárodní den úsměvu. Úsměv na tvář, kávu do ruky a šíříme dobrou náladu. Slavit se dneska bude i ve velkém stylu. Úctyhodné 80. narozeniny slaví legenda českého filmu i seriálové ulice Vlasta Pešek alias Rudolf Hrušínský mladší. Obrovská gratulace. Narozeninový dort krájí i hvězda Kate Winslet. To je ta, co nepustila v mrazivé vodě na kus dřeva Leonarda DiCapria v Titaniku, nebo hokejová ikona Mario Lemieux. Na závěr posíláme pusu a písničku všem oslavenkyním. Elišky, Elinky, Elzy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pohodový den vám všem je 5. října.
2: Eliško, k tabuli!
3: Nemůžu, mám svátek.
2: Dobře. Tak ti alespoň zaspíváme.
3: Svátek slaví i učitelé, zalepím pusu dobrým želé.
2: Dneska žádná pětka není,

0: Češky, v Česku je vás na 60 tisíc.
1: Máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.
6: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Lorin, Euphoria, 6.23.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Doprava.
0: Aktuální dopravní informace, jak jste zvyklí, každé ráno, když se něco děje. Provoz pomaličku stoupá hlavně v centrech větších měst do půl hoďky a do hodinky taky třeba u škol a všude tam, kam dneska ráno potřebujete. Nová omezení teď aktuálně komplikují provoz na Svitavsku v Pomezí, taky ve Vendolí na Svitavsku a práce údržby vyjeli aktuálně na Hulínsku, okres Kroměříž na 55. už jsou v plném provozu. Užijte si pondělí a úterý plné sluníčka s teplotou tam je do 24 stupňů. Babí léto nám dává poslední hřejivou pusu. Od čtvrtka se totiž přitopí pod kotlem podzimu. Dorazí deště, se šup teplot až o 10 stupňů a na horách by se dokonce měly snad objevit i první sněhové vločky. Podzim tedy v druhé polovině tohoto týdne.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Haná.

0: Tohle je Fastboy, hitovka Born Again o 6:30. Co je nejlepší na vašem věku? Mrkneme na sociální sítě Rádia Hana a odpovíme společně s vámi na dnešní ranní otázku. Třeba, že je to, třeba, že neřešíte krabiny. Rose Lawrence, hodiny a taky účast, vlastně v podstatě bych řekl, jediná pořádná moravská účast ve Stardance. Kdo to je?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když Radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
3: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece jenom dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhle tím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, když se to spustí, tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
2: Za sebou máš týdny trénování, co tě na tanci nejvíc překvapilo?
3: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že na každý tanec. Z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i mile překvapilo je, že mě tanec baví.
2: A co ti během příprav a tréninku udělalo největší radost?
3: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
2: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance. Už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Franto, co ty haldiš rotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
7: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
8: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
9: U Bivoje všechno je.
10: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební.

0: Rádio Hana.
1: Ráno je top.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

kapela Hodiny se hodí k dalšímu tématu. Posloucháte Rádio Hana. Ráno je top 6 hodin 43 minuty. Hodiny všem odbývají neúprostně, spravedlivě, čas je prostě veličina, která je tady s námi. A co je nejlepší na našem věku, se ptáme na sociálních sítích a děkujeme za desítky komentářů, které tady máme. Těžko vybrat nějakou nejschopnější, nejvtipnější, nejupřímnější. Každopádně poslouchejte, tak třeba Pavlínka píše: mám čas na sebe, ve svém věku neřeším kraviny, kterým jsem v mládí přikládala váhu a je mi šumák, co si o mě kdo myslí a taky si moc vážím volného času a umím si ho užít. Lenka píše: já si můžu dělat, co chci, je to prostě na mě, svoboda je úžasná, dělám si, co chci, jdu si, kam chci, vrátím se, kdy chci, užívám si, co chci a jak chci. No a Petr píše: tak za mě je to nějaká pořád neuvěřitelná přitažlivost pro mladší ženy a já je můžu s úsměvem odmítat, protože miluju jenom tu jedinou. Posloucháte Hanou. A co vy, co je nejlepší na vašem věku? Teď Spin Doctors a Two Princess

Ráno je top, Rádio Hana, Rasmus in the Shadow, na hodinkách 6.52, domů, do práce, do auta, nejlepší hudební výběr, no a už jenom Ava Maxa a čerstvé zprávy, včetně počasí a

0: jak se patří. Už bude 7.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Madonna. Hudební pozvánky do další hodiny Lost Frequencies. Hodinu otevře Jana Kirchner. Nové zprávy, čerstvá předpověď počasí, aktuální doprava dřív než ostatní. Teď je ten čas. 6.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 7 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: S námi víte o dění v regionu a nejen v něm. Je tu vaše pravidelná porce zpráv. Dnes je pondělí, 5. října. Divadelnice Natálie jde do Olomouce. Olomoucká herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala cenu v kategorii muzikál za hlavní roli Evity ve slavném muzikálu Evita o první dámě Argentiny. Muzikál je aktuálně k vidění v Moravském divadle Olomouc dnes a zítra. Podrobnosti na moravskedivadlo.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice dnes projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Na závěr týdne tragická dopravní nehoda v regionu. Senior v osobním autě nepřežil střet s vlakem na přejezdu v Bohdíkově na Šumpersku. Nikdo z 50 cestujících ve vlaku se naštěstí nezranil. Neštěstí včera odpoledne zastavilo v místě provoz na 3 hodiny. Řidiči Volkswagen bude svolávat auta. V Česku se bude svolávací akce týkat 200 tisíc aut. Je to kvůli hrozbě ulomení šroubů v řízení. Problém se týká modelů Octavia, Karoq či Superb a díl se musí vyměnit. Koncern celosvětově svolává 4 miliony vozů. V Česku se oprava závady dotkne vedle 150 tisíc škodovek také 10 tisíc modelů značek Volkswagen, Seat a téměř 900 aut Audi, píše o tom ČTK.
3: Sport.
5: Debakl olomouckých hokejových kohoutů. V 8. kole extraligy slízli od Třince porážku 0-9. Gól dalo 9 různých střelců. Olomouc je nyní v tabulce poslední, 14. a Třinec první. Co na to řekl kouč Hanáků?
6: V první řadě bych se chtěl omluvit divákům za fortunný výsledek. Byli za mě fantastický, protože nás nezačali vůbec pískat. Jako museli mít velký nervy. Takže jako z tohohle pohledu je jasný, že asi nefungovala obrana, protože 9 gólů je moc. A 0 na kontě za 2 zápasy, to taky o něčem mluví.
5: Dodal kouč Olomouce Petr Fiala. A jak se k drtivé porážce Olomouce stavil kouč Třince?
7: Ale my se připravujeme na každý zápas, jako ono to zní jako kliše, ale při kvalitě té extraligy to jinak nejde. Nemůžete polevit a i s nějakou zkušeností z Loňska prostě jdeme do každého zápasu, chceme jít do každého zápasu maximálně nachystaní, jakoby to byl první zápas sezóny.
5: Reagoval kouč Třineckých ocelářů Jiří Raška. Olomoučtí skalní fandové napsali na Facebook, že jejich pohár trpělivosti s trenérem Petrem Fialou přetekl. Podle deníku chtějí jeho hlavu.
3: Počasí.
0: Užíváme si začátek týdne naplno, protože babí léto má zřejmě poslední slovo. V pondělí a v úterý nás čeká sluneční luxus s odpoledními teplotami mezi 20 a 24 stupni. Jediné, co nás ráno může trošku probrat, jsou ranní mlhy a dokonce místy přízemní mrazíky, takže ideální čas provětrat lehkou bundu, než ji zase odpoledne zahodíte. Vychutnáváme si teploučko, dokud to jde. Blíží se studená fronta. Víme, jak bude pondělí a úterý ještě babí léto, teploty nad 20.
8: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na sms-ticket.cz.
3: Doprava.
0: Dobré ráno i za volant. V Olomouci to aktuálně drhne na Chvalkovické ve směru na Pavlovickou. Ztratíte v koloně zhruba 6 minut. Nezazávodíte si ani na Lipenské k tovární, kde vás kousek před cílem čeká zdržení do 5 minut. Pokud míříte přes Dědřichov nad Bystřicí, zvolněte, rozsvítíte mlhovky. Leží tady fakt hustá mlha. Studená loučka na Šumpersku. Silničáři aktuálně opravují povrch. Provoz omezený. Dobře dojeďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

Blansko i Brunta, ale všude tady se poslouchá teď Madonna na vlnách Rádia Hana, American Pie. Za chvilku vaše oblíbené radní horoskopy, taky Amy Grant nebo Dan Landa. A domů do práce, do auta už posíláme Bastille, hitovku Save My Soul. Tak zachraňte svoje duše, všichni, kdo jste nečekali, že pondělí přijde, tak rychle. Ale pozor, ještě 2-3 dny krásného babího léta. Paráda.

0: Duše zachraňujeme z Bastille Save My Soul. Chcete vědět, jestli vám hvězdy dneska přihrají třeba balík peněz nebo jenom další zvlněnou studenou frontu do života? Máme pro vás dnešní horoskopy, ať víte, na koho vlastně na konci svést všechna dnešní špatná rozhodnutí. 7.15, 7:15.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás. Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dnes bude důležité udržet svou pozornost. Býci, pokud se vám něco nelíbí, tak se ozvěte. Blíženci, v zásadních věcech vás rodina podpoří. Radci, někdy jsou vaše nároky přehnané. Zkuste ubrat. Lvi, na vás je spoleh. Umíte vyřešit skoro všechno. Pany, klasika, kdo je připraven, není překvapen. Váhy, správně vyhodnotíte jakoukoliv situaci. Štíři, vy se nebojte ničeho nového. Střelci, chcete se rozmazlovat, ale zkuste tolik neutrácet. Kozorozi, snažte se uniknout nástrahám rozčílení. Vodnáři, pozor, co říkáte, nikdy nemluvte do větru. A co my ryby? Jedno je prý jisté, žádné krizové období netrvá věčně.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Hana je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký nákup.

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Tatart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Ráno na Hané.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Zázraky na cestách, ty se nekonají.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Jdeme na to.
1: Doprava.
0: Dopravní informace, jak jste zvyklí, vždy, když se něco děje. 7.26, pozor všichni, kdo míříte po D46 od Vyškova na Olomouc. Kilometr 25 je to u exitu Prostějov sever. Srážka osobáku s nákladňákem, tvoří se kolony. Místem projedete se zvýšenou opatrností, ale zpomalte. D46 z Vyškova na Olomouc, nehoda u exitu Prostějov sever. Menší komplikace hlásíte taky v Hrabišíně na Šumpersku, no a pokud projíždíte kolem Horních Studének, obezřetně, tady hustá mlha, viditelnost mizerná. Tak šťastnou cestu a hlavně bez nehod, počasí k tomu bude ale fantastické. Čeká nás pondělí a úterý a slunečná pohodička, nádherných 20 až 24 stupňů na teploměru. Sluneční brýle vystřídají brzo deštníky a zimní bundy. Koncem týdne dorazí studená fronta, vítr a prudké ochlazení.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Za 2 minutky půl osmé zatím si můžete tipnout, která destinace u Čechů aktuálně ve vodí na výlety. Třeba právě teď na podzim nebo v zimě. Víc do 7 minut na Hané. Dobré ránko.
4: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Vyrazíme na netradiční výlet, zahrajeme Martina Garrixe a Bonavoxe a zahrajeme taky Gazebo I Like Chopin. Posloucháte Rádio Hana, ráno je top a je to dobře, že jste s námi. 7.34.
1: Rádio Hana, životní styl.
0: Co je teď maximálně trendy? Jestli plánujete zimní útěk za exotikou, tak zapomeňte na přeplněné pláže a nahoďte japonský životní styl. Ano, Japonsko aktuálně ovládá žebříčky nejlepších destinací světa. Dostane vás naprostou dokonalostí. Tak je jasné, že vlaky tam opravdu jezdí na sekundu přesně a mají dokonce otočné sedačky, takže už žádné hádky, kdo pojede v protisměru. A to nejlepší. Díky příznivému kurzu vás tam večeře vyjde levněji než kafíčko v evropském letovisku. Japonsko je prostě nový hit, tak už balte kufry.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí ráno.
2: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
3: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
8: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
9: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elan Hana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
12: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
13: Viděl jsi to?
14: A co, jako?
13: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
14: No má bejt.
13: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
14: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
13: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
14: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
15: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
16: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
17: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
16: A co je chytrárt?
17: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
1: Rádio Hana.

posloucháte Hanou, 7.45, 7:15. Dobré ráno, dneska se vás ptáme, co je nejlepší na vašem věku, který teď zrovna máte. No a doporučuji si otevřít třeba Facebook Rádia Hana, protože vašich odpovědí jsou desítky a desítky a jedna vtipnější než druhá. Janča neřeší kraviny, o těch život není. Já už mám své priority, mám dva krásné vnuky, krásné dcery, relativně zdravé, moji zvířecí smečku, domeček na vesnici, klid bez schonu. No takhle jsem prostě maximálně spokojená. Posluchačka Eva píše, no čte se to i obráceně stejně, život si naplno užívám ve své roli a moc mě to baví. Milenka zase, nic nemusím, vstávám v 9, chodit spát po půlnoci, nikdo mě neprudí, nemusím do práce, nenervuju se s blbostma, autobusem jezdím zadarmo a beru prostě život takový, jaký je. No tak vy jste šťastní naši posluchači. I proto pro vás máme

0: Hrajeme vám Coldplay, Speed of Sound na Olomoucko, Kroměřížsko i Svitavsko. Přejeme dobré ráno. Chystáme nové zprávy, pohled do naší redakce.
1: Začíná pětidenní výluka na tratích v regionu. Dojezdí vlakem, toho sveze náhradní autobus. A kde?
0: A kde to bude, dozvíte se v našich zprávách. Babí léto pokračuje, ale nebude to nadlouho. Dokonce už meteorologové hrozí i sněhovými srážkami. Tento týden je to možné? Víc v naší předpovědi počasí. Jedeme po Michaelu Jacksonovi.

0: ranní pondělní playlist 5. října po 8.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: DJ Bobo. České muziky zahrají

0: Nové zprávy, předpověď počasí, informace z cest, dřív než ostatní 7.56.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jsou tu zprávy, ať víte, co se děje. Je pondělí 5. října. Začíná pětidenní výluka na tratích v regionu. Kdo jezdí vlakem, toho sveze náhradní autobus. A kde? Ode dneška do pátku vlaky nejezdí mezi Senicí na Hanou, na Olomoucku a Prostějovem a mezi Prostějovem a Cbelem na Prostějovsku kvůli opravě kolejí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, pamatujte na omezení na silnici 47 v Hranicích. Dnes tu začíná na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde o zhruba kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny. Informuje o tom ředitelství silnic a dálnic.
4: Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
3: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Zmizelí 3 Češi v Norsku se nenašli. Norská policie ukončila pátrání po trojici pohřešovaných českých občanů. Jejichž loď se v půlce září převrhla v moři na západě Norska. Přestože se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Doplníme, že šlo o rybářské plavidlo a na něm cestovali v době neštěstí 4 Češi. Záchranáři vypátrali pouze jedno tělo. Po zbylých 3 členech posádky pátrali bezvýsledně.
1: Sport.
3: Basketbalisté BK Olomoucko podlehli v 5. kole Národní basketbalové ligy Děčínu 51-76. O ztrátě šance na dobrý výsledek Olomoucka rozhodl nepovedený závěr utkání, ve kterém Hanákům odešla střelba. Olomoucko tak dál čeká na svůj druhý úspěch v sezóně. A zasvěl až na bednu vítězů. Český motocyklový závodník Filip Saláč vybojoval 3. místo na velké ceně Japonska v třídě Moto2. V Motegi se tak po 5. v sezóně dostal na stupně vítězů. Gratulujeme. Závod vyhrál Španěl Izan Guevara.
1: Počasí.
0: Máme tu klasickou podzimní schovávačku. Ráno se probudíme do mlhy a chladna, kdy teploměry klesnou až ke 3 stupňům. Přes den to pondělí a úterý rozbalíme ve velkém stylu. Čeká nás parádních 20 až 24 stupňů ve stínu a obloha bez mraků. Sluneční brýle tedy rozhodně nechte při ruce. Ticho před bouří je tady. Ve čtvrtek dorazí sešup, dorazí sezóna dešťů, severozápadní fičák a do pátku se ochladí na nějakých 14 stupňů Celsia.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Dobré ráno taky všem vám za volant. Srážka osobáku s nákladňákem komplikuje provoz na D46. Pozor u sjezdu Prostějov sever ve směru na Olomouc od Vyškova. Místem projedete s opatrností, zdržení potrvá zhruba do 9. Nervy a čas můžete zkrátit i kvůli poruchanému autu v Držovicích na Prostějovsku na ulici Konečná. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

Život je party a k tomu se hodně hodí právě dnešní otázka, kterou pro vás máme nejen na sociálních sítích. Co je vlastně nejlepší na vašem věku, který zrovna máte? Řešíme to celé ráno.

0: odpovědi na otázku, co nejlepší na vašem věku je, že prostě už házíte věci tak nějak za hlavu a spoustu věcí neřešíte. Kdo má dneska narozeniny, kdo slaví 5. října, za chvilku naše oblíbené kalendárium. Teď je 8:08.
1: Rádio Hana.

0: Láska je ve vzduchu, ale nejen to. Ve vzduchu jsou i takové ty pavučinky, které připomínají babí léto. Bude tady zhruba ještě polovinu tohohle týdne, ale dnes je pondělí.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
0: Ahoj a dobrý den, dneska pondělí 5. října. Jestli máte pocit, že by svět potřeboval trochu víc pohody, jste tady správně. Slavíme Mezinárodní den Udělej něco hezkého a k tomu ještě Mezinárodní den úsměvu. Úsměv na tvář, kávu do ruky a šíříme dobrou náladu. Slavit se dneska bude i ve velkém stylu. Úctyhodné 80. narozeniny slaví legenda českého filmu i seriálové ulice Vlasta Pešek alias Rudolf Hrušínský mladší. Obrovská gratulace, narozeninový dort krájí i hvězda Kate Winslet, to je ta, co nepustila v mrazivé vodě na kus dřeva Leonarda DiCapria v Titaniku, nebo hokejová ikona Mario Lemieux. Na závěr posíláme pusu a písničku všem oslavenkyním Elišky, Elinky, Elzy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pohodový den vám všem, je 5. října.
4: Eliško, k tabuli!
5: Nemůžu, mám svátek.
4: Dobře, tak ti alespoň zaspíváme.
5: Svátek slaví i učitelé. Zalepím pusu dobrým želem.
4: Dneska žádná pětka není.

0: tisíc.
1: Máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Rádio Haná.
12: Přejeme

0: podzimní pohodový Rail Dalton I Just Wanna Be Happy. 8 hodin 26 minut. Ráno je top. Ahoj na silnice.
1: Doprava.
0: Aktuální nehody, střed skútru s chodcem v Prostějově na Kostelecké. Zpomalte, srážka dodávky s osobákem komplikuje provoz u Smržic. Nehoda osobáku s nákladňákem od rána omezuje průjezd na kilometru 25, to jsme už na D46. Exit Prostějov sever ve směru na Olomouc. Místy kolony projedete se zvýšenou opatrností. Policejní hlídku hlásíte na D35 u Loštic ve směru na Olomouc. Odstavené osobní auto překáží na kilometru 23 na D46. Je to přesně před exitem Olšany u Prostějova. Dobře, dojeďte, hoďte starosti za hlavu a natankujte sluneční energii. Start týdne přinese Azuro, parádních 24 stupňů. Užijte si to naplno. Od čtvrtka nás čeká výrazný sešup ke 14. Srážky a na hřebenech hor dokonce první pílí poprašek.
1: Rádio Hana.

0: Každý cool projekt, každý moderní dům, útulná kavárna nebo ikonická stavba má jedno společné. Musel je někdo postavit. Dnes se podíváme na základní pilíř celého stavebnictví. Obor zedník. Všechno, co kolem sebe vidíte, od rodinných domů přes moderní bytové komplexy až po velké průmyslové haly, vzniká pod rukama šikovných zedníků. Dnešní zedničina už zdaleka není jen o Maltě. Je to moderní obor, kde pracujete s novými materiály, izolačními systémy i přesnými laserovými technologiemi. Chceš vidět, jak pod tvýma rukama roste nový svět a mít jistotu skvěle placené práce na celý život? Olomoucký kraj navíc tento klíčový obor podporuje krajskými stipendii, takže si vyděláváš už během studia. Podpoř svou budoucnost a postav se na vlastní nohy. Chceš stavět budoucnost, mít v životě jistotu a dělat práci, co má skvělý zvuk i peníze? Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když Radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
3: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhletím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, když se to spustí, tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
2: Za sebou máš týdny trénování, co tě na tanci nejvíc překvapilo?
3: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že každý tanec. Z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i mile překvapilo je, že mě tanec baví.
2: A co ti během příprav a tréninku udělalo největší radost?
3: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
2: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
7: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
8: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. přes okna z VPO Protivanov se nedostane. vpo.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební výběr.

Jeden a jediný Chesney Hawks, one and only, no tak v podstatě, ale každý jsme originál, každý jsme jedineční. Tak pro vás do každého jedinečného ouška posíláme nejlepší hudební výběr v 8.47 a dneska se vás ptáme, co je nejlepší na vašem věku, který zrovna máte. Pavlínka píše, mám čas na sebe a vůbec neřeším žádné kraviny, kterým jsem v mládí přikládala nějakou váhu. Už je mi to všechno šumák, co si o mě kdo myslí. No a taky si víc vážím volného času a umím si ho užít. Pavlínko, tak tesat, tesat. Lenka píše, už si můžu dělat, co chci. Je to na mě, je to úžasná svoboda. Jdu si kam chci, dělám si, co chci, vrátím si, kdy chci, no prostě vše tak, jak to je v pořádku. Věk má i svoji výhodu pro Ivanku, která píše, no tak já už nemůžu otěhotnět. To je asi taky jako dobrá hláška. No a my pro vás máme vlastně už za chviličku další čerstvé zprávy počasí a dopravu. Po 9. hodině se vrátíme do jednoho konkrétního roku. Bude to opět procházka paměti. Hity z jednoho roku hrajeme už do 15 minut.

0: 9. říjen. Ráno je top. Rádio Haná nejlepší hudební výběr Celine Dion. Dneska jsme popřáli Eliškám k svátku, zahráli jsme speciální hymnu, vyspovídali jsme Tomína z kapely Opět a Radeček, protože nastupuje do Stardance. No a řešili jsme taky nejlepší hlášky o vašem věku. No a po 9. hity z jednoho roku. Kromě Elánu zahrajeme Big Mountain. A můžu slíbit i ICMCho. Teď čerstvé zprávy, počasí i dopravní informace dřív než ostatní 8.55.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Stručně a jasně, ať všechno víte hned, to jsou naše zprávy, pojďte si je poslechnout. Spolehlivost provozu tramvají v Olomouci posílil dopravní podnik, dokončil modernizaci všech svých 7 tramvajových měníren. Poslední rekonstrukce, a to měnírny v Kubíčkově ulici, stála necelých 60 milionů korun. Od minulého týdne je v provozu.
3: Přerov aktuálně.
4: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Lidé si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a 2 role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
5: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova, Palackého ulici číslo 1. Větratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny, kompostovatelný sáček jak se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
4: Doplňuje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Babí léto se s námi tento týden rozloučí. Do čtvrtka má být podle meteorologů v České republice ještě až 24 stupňů Celsia, ale v pátek se má výrazně ochladit na 10 až 15 a také o víkendu už budou teplotní maxima pod 20. Rádiový signál z planety mimo sluneční soustavu. Astronomové něco takového zachytili poprvé v historii. Signál z 63 světelných let vzdálené planety Beta Pictoris B ovšem neodhaluje mimozemský život, jen ukázal její silné magnetické pole.
2: Sport.
4: Radost na ploché dráze. Po 9 letech ovládl prestižní pardubický plochodrážní motocyklový závod Zlatá přilba český jezdec. Životní výkon podal Jan Kvěch. Trofej dobil ve finále díky odvážnému předjetí vedoucího Lotyše Lebeděvse. Skvěle se daří tenistkám Lindě Noskové a Karolíně Muchové na turnaji WTA v Pekingu. Přerovská hvězda Linda Nosková prošla do osmifinále, když přemohla 2-0 na sety Švýcarku Golubicovou. A olomoucká rodačka Karolína Muchová jde do osmifinále po výhře 2-1 na sety nad ruskou Samsonovovou.
2: Rádio Haná.
6: S námi máte přehled
3: i v pondělí.
2: Počasí.
0: Někde byly po ránu místy mlhy, pak začíná letní pohádka. Pondělí a úterý nám naservíruje slunečnou pohodu a krásných až 24 stupňů ve stínu. Užijte si to, protože meteorologický šok už chystá svůj nástup. Od čtvrtka přiletí studená fronta, přinese přehánky, vítr, teploty srazí až na 13 stupňů. A pozor, na horách už se vyhlížejí i sněhové vločky. Víme, jak bude? Dneska platí chytat bronz a dobíjet baterky. Babí léto pokračuje.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Hezké dopoledne i za volant. Víme, jak se jezdí tady. Srážka dvou aut omezuje provoz v Olomouci, na Lipenské ulici v Hodolenech. Už jsou tady kolony ve směru do centra. Průjezd s velkou opatrností, komplikace zhruba do 9:30. Pobíhající pejsek na vozovce ohrožuje řidiče u Dubu nad Moravou. Pozor na chlupáče. Na místě to už řeší hlídka dopravní policie. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Johana.
1: Procházka pamětí.
2: Hezké dopoledne, pondělní procházka paměti už je v plném proudu. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Jestli pak víte, do kterého roku se dneska vracíme. Celý národ 4. února v tomhle roce, co dělal tak ve 4:15 večer, no tak seděl přikovaný u obrazovek. Z Národního muzea odstartovala televize Nova. Jména jako Roman Šmucler s Hanou Heřmánkovou zahájili show. V 7:30 Zbyněk Merunka odpálil svoje první televizní noviny a nechyběl ani legendární Pavel Poulíček ve sportu nebo Míša Dolinová u počasí. Je to tak, v tomhle roce nastartovala hromadu hvězd právě televize Nová. Ray Koranten, který začínal vlastně u mapy s počasím, Josef Klíma s Radkem Jonem otvírali kauzy na vlastní oči a Petr Rychlý s Bárou Štěpánovou řádili zase v ptákovinách.
3: Křtiny první nezávislé televizní stanice u nás očekávali všichni na pětě. Rodiče, tedy CET21, americká společnost CEDC a Česká spořitelna přijali společné příjmení Česká nezávislá televizní společnost. Zbývalo prozradit jméno a pozvat k motry.
4: Nova je velmi zajímavý nebeský útvar.
2: A název Nova vymysleli diváci. Paní, která z tisíců typů vyhrála, dostala odměnu $1000 a koupila si, jak jinak, novou barevnou televizi. Z rádia hráli Cranberries a hitovka Zombie.

0: Drahná procházka paměti. Rok, kdy z rádia hraje ISMC a taky velmi podobný a povedený v podstatě producentsky hodně stejný projekt od Stevieho Miltona. Za chvilku zahrajeme celé stejně jako Aerosmith. To jsou hitovky z jednoho roku, do kterého se dneska vracíme. My jsme odstartovali z roku, kdy nastartovala televize Nova dnešní vzpomínky. Vrátíme se do roku, kdy tady byla taky jedna z černých kapitol moderní evropské historie. V noci na 28. září se v divoké bouři na Baltu během 30 minut potopil estonský trajekt Estonia. Vrátíme se k tomu už do 10 minut na Hané.
1: Rádio Hana a procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás. WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
5: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
10: Máte dlažbu plnou.

0: metru, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
6: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Rádio Haná. Procházka pamětí.
1: Vracíme vaše vzpomínky, hrajeme hity z jednoho roku. V tomhle roce je jedna černá kapitola moderní evropské historie. V noci na 28. září se během divoké bouře na Baltu během necelých 30 minut potopil estonský trajekt Estonia.
2: Šlo o nejhorší námořní katastrofu od druhé světové války. Stála za ní teroristická akce nebo šlo o nešťastnou nehodu? Proč muselo zemřít 852 pasažérů a členů posádky trajektu Estonia?
1: Ano, tragédie vyvolala obrovský šok, nekonečné dohady. Vyšetřovatelé sice došli k závěru, že obří vlny odtrhly špatně zajištěný přídový průvis, kterým do lodi natekla voda. Kolem katastrofy se ale samozřejmě pořád rojí obrovská řada teorií od tajného převozu vojenského materiálu až po výbuch. No a zbytek vraku dneska leží v hloubce přes 80 metrů a je oficiálně prohlášen za pietní místo. Takže jakékoliv potápění přísně zakázáno. Do jakého roku se dneska vracíme, na to se ptáme v naší procházce pamětí. Tak, co myslíte vy?
0: Doprava.
1: Než si to rozmyslíte, podíváme se aktuálně na nehodu na Palackého v Napajedlech. Dva osobáky v sobě opatrně. Tady velkou opatrností projedete. Pokud míříte ve směru na Svitavy na Březovou, tak potkáte policejní hlídku právě tady. Sundejte nohu z plynu taky v Olomouci na Staré Přerovské. Měří v Rousínově na Sušilově náměstí. Hlídku jste viděli mezi Brnem a Vyškovem a taky v Kroměříži na exitu Kroměříž Východ.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
4: Rádio Haná.

0: Amerika od kapely Lucie patří k největším a nejznámějším českým rokovým baladám 90. let. Původně vznikla pro kultovní film režiséra Jana Hřebejka Šakalí léta, ale zdála se mu nakonec nějaká melancholická, možná moderní, taky nakonec nepoužil, no a o rok později se stala ústřední melodií filmu Amerika režiséra Vladimíra Michálka natočeného na motivy nedokončeného románu France Kafky. I takovou má historii song z jednoho roku, song, který nás vrací v procházce pamětí.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: No a my hledáme rok, kdy se taky konala zimní olympiáda v Lillehammeru.
3: Dobrý sobotní večer. Určitě jste zvyklí v sobotu na chvíli napětí, na nějakou tu kriminálku, na detektivku, na psychologický thriller. Prostě dneska se to bude odehrávat i ve sportu, věřte mi, protože se budeme dívat v olympijském studiu na hokej. Česká republika Slovensko bude se hrát o páté místo v Lillehammeru, takže napětí určitě bude mírou vrchovatou naplněno.
0: Ano, mladý hlas Míry Bosáka nás provázel zimní olympiádu v Lillehammeru. Z naší výpravy vybojovala medaili fantastická běžkyně na lyžích Alena Neumannová, tehdy ještě pod svým dívčím jménem. Zapsala se do historie bronzovým duelskou na 5-kilometrové trati. No a právě tam se naplno rozjela kariéra jedné z největších legend našeho sportu. Procházka pamětí, hrajeme songy z jednoho roku.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.
0: Relax, zábava i krásná příroda. Místo, kde si odpočinete. Resort Baldovec je tu pro vás. Chaty uprostřed lesa, skvělá restaurace, wellness, lanové centrum i dětský park. Moravský kras na dosah. Více na baldovec.cz.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
12: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
13: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
14: U Bivoje všechno je.
15: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
16: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.
17: But I'd been forgotten, I'd been married long time.

0: Rádio Haná. Procházka pamětí.
1: Pomaličku jdeme do finále dnešní procházky pamětí. Zimní olympiáda v Lillehammeru, start televize Nova, zkáza trajektu Estonie, anebo třeba hitovky od Zumbie, Cranberries a Amerika od Lucie. Taky vlastně, ještě bych zapomněl, premiéra v Národním divadle. A hele...
2: Ježišmarja, to je možná dohromady dukat. Já už to teď nespočítám. No to je jedno, to je jedno, já toho Turíňana možná už nikdy ani neuvidím, takové pecek je to a mlíko mu teče po bradě, já se bez něj klidně obejdu, klidně, já jdu na poštu a hotovo.
1: Legendární představení Sluha dvou pánů s Miroslavem Donutilem. Tak co?
0: Rádio Haná a Procházka pamětí.
3: Dnes je to rok 1994.
1: A hraje se i DJ Bobo a jeho hit.

0: Ne, finišuje Procházka pamětí a Procházková Martina do toho Kvítko ještě po 10. hodině. Zdravím tě ve studiu.
1: Já zdravím všechny, zdravím tebe a díky za tuhletu úžasnou 90. Procházku pamětí.
0: Co je nejlepší na vašem věku, který zrovna máte? Se ptáme našich posluchačů, máme desítky reakcí a tak samozřejmě tuhle otázku musím položit i tobě.
1: Na mém věku je nejlepší to, že se pořád ještě dají přehodit ty dvě číslovky, takže pořád ještě letos můžu říkat vždycky 25.

0: Vždy aktuálně zprávy, počasí a doprava dřív než ostatní. 9.55.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme pro vás další aktuality. Proměnou ve zdravotnické zařízení prochází bývalý obchodní dům Koruna v centru Olomouce. Místo obchodů vznikne v budově naproti kostela svatého Mořice 16 lékařských ambulancí a 2 stacionáře. Mají začít fungovat příští rok, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Brzy skončí zdlouhavé objížďky na cestě z Prostějova do Boskovic. Silniční tah 150 už se po opravě zprůjezdní. Půlroční uzavírka silnice druhé třídy mezi Stínavou a Malým Hradiskem skončí ve středu 7. října. Stíží se nám cesta autem do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce. Dnes začíná týden vyhlašování letošních Nobelových cen, tedy cen za největší přínos světu. Jako první bude udělena cena za lékařství a fyziologii. Pozornost tradičně poutá ocenění za mír. To bude udělané v pátek.
1: Sport.
3: Další zápas čeká naše mladé inline hokejisty na mistrovství světa juniorů v Paraguaji. Na kontě mají zatím 2 prohry se Spojenými státy a s Tajvanem. A dnes se pokusí dobít první výhru na šampionátu. Od 16 hodin hrají s Namibií.
1: Počasí.
0: Užíváme si začátek týdne naplno, protože babí léto má zřejmě poslední slovo. Dnes a zítra skutečný luxus, odpolední teploty 20 až 24 ve stínu. Tak tedy vychutnáváme si tohleto teplo, dokud to jde. Blíží se pořádná studená fronta, která od čtvrtka srazí teploty klidně o 10 stupňů doleva, přinese déšť a na hřebenech hor dokonce první sněhové vločky. Víme, jak bude. První půlka týdne babí léto, pak už přijde nefalšovaný podzim.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Doprava.
0: Jednička mezi Předovem a Říkovicemi, kilometr 281 ve směru na Ostravu. Kolečko z vozíku tady leží přímo v pravém jízdním pruhu. Opatrně. Od zítřka počítejte s uzavírkou silnice u Studené Loučky na Mohelnicku a ještě policejní hlídky měří se na východním sjezdu D1 u Přerova. Další hlídka stojí před Lipníkem nad Bečvou po Staré a hned za Lipnickým exitem na Ostravu. Přímo v Lipníku ještě pozor na majáčky v Hranické ulici. Měří se taky v Držovicích na Prostějovsku ve směru na Smržice. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdyby k vám do Přerova přijel známý ze zahraničí, který tam v životě nebyl, na jaké místo byste ho vzal?
1: Tak mně se něco podobného stalo, protože já Přerov vždycky obhajuji před lidmi, kteří v Přerově nikdy nebyli, ale mají nějaké povědomí o Přerově, jako že to třeba není moc pěkné město. A já jsem teďka přesvědčoval jednoho kolegu z Prahy, že Přerov je fajn a ať se někdy zastaví. A on se skutečně zastavil. Takže já jsem ho vzal do Přerova na Horní náměstí, vzal jsem ho do Michalova. Šli jsme podél řeky Bečvy, podívali jsme se k přerovskému tenisu a myslím, že byl teda velmi příjemně překvapen. Takže to jsou místa určitě, kde bych nějakého návštěvníka a ze zahraničí jsem, ještě když jsem dělal zahraniční obchod v rámci anorganické chemie, tak jsem těch návštěvníků tam měl poměrně hodně a všichni byli překvapení a Přerov se jim líbil.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.

0: Moc děkujeme, že jste s námi taky v pondělí dopoledne. My vám samozřejmě držíme místo na té správné hanácké vlně. Ať už jste doma v práci nebo v autě, posíláme taky dál ten nejlepší hudební výběr a tu nejlepší energii. A mimochodem, ještě v téhleté hodině vás taky vezmeme na Evitu, tak určitě zůstaňte na Hané a bavte se.
1: Posloucháte Rádio Hana. Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc

0: Miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: šíříme
6: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
2: Rádio Hana.

0: Je s vámi Rádio Hana, taky rok se tím, jak se oblékáme teď během babího léta, prostě klasika, po ránu mikina nebo svetr, odpoledne na sluníčku, kolikrát stačí jenom triko, ale pozor, večer se hodíme do gala. Přátelé, půjdeme do divadla. Jak už od nás víte, tak Evita má prestižní cenu Thálie, získala ji Natálie Tichánková, takže gratulujeme a právě Evitu uvádí Moravské divadlo Olomouc dnes i zítra vždycky od 19. hodiny a po každém představení se uskuteční autogramiáda s účinkujícími. No řeknu vám, ulovit podpis držitelky Thálie, to by bylo něco. A ještě z Rádia Hana zdravíme Zábřeh. Tam bude v pátek hodně veselo od 19. hodiny v Kulturáku. Léčba smíchem, což je talk show se Zuzanou Bubílkovou, Milanem Pitkinem a Mirkem Šimunkem.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
2: Posloucháte Rádio Hana.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce.mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
11: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elan Hana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
12: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
2: Radio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané Tarzan Boy, nahané za chvilku taky zprávy, zjistíme, kde v Olomouci číhají strážníci s radarem a že už vlastně není od věci, abychom si během října přezuli na zimní pneumatiky. Podrobnosti za okamžik a nahané taky po 11. hodině ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude třeba slza.
2: Jsem na horský dráze pán.

0: Právě počasí doprava vždycky dřív než ostatní, takhle to chodí na rádiu Hana. Teď je 10.55.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy rádia Hana.
4: S námi máte aktuální zprávy, pojďte si je poslechnout. Jestli jezdíme po Olomouci, jak se má, dnes hlídají strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že dnes měří povolenou rychlost na dvou ulicích ve městě, Švajcerová a Střední Novosadská. Vyzývá, ať dodržujeme předpisy a jezdíme bezpečně.
3: Přerovsko aktuálně.
4: Chátrající barokní zámek v Přestavlkách na Přerovsku je zase na prodej. Historická památka s rozlehlým pozemkem marně hledá nového majitele už asi 20 let. A kolik tedy stojí? Majitel čeká na návrh od možných zájemců, píše o tom Deník. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na nich musí být aspoň 4 mm.
2: Sport.
4: Duel o postup do finále dnes čeká na turnaji ATP v Tokiu elitního tenistu prostějovského klubu Jiřího Lehečku. Na betonu bude hrát proti Valentanu Vašerotovi z Monaka. Zápas má začít po 11. hodině a 20. minutě. Výsledek vám přineseme.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že v kalendáři je říjen, ale na teploměru dál skoro léto. Teda babí léto určitě. A to minimálně do středy, kdy odpoledne na Moravě stále budeme mít nějakých 20 až 22 stupňů. Ovšem stále také platí, že ve čtvrtek má přijít změna. Počítá se s občasným deštěm a pak se i ochladí. V pátek totiž naměříme zhruba jenom 13 stupňů. A dál také počítejte s tím, že tento týden po ránu budou teploty maximálně kolem 7.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci na Lipenské, taky na dálnici D35 Olomouc Mohelnice na exitu Loštice. Hlídka je i na dálnici D46, kousek od exitu Olšany u Prostějova, a nebo na D1 pod Přerovem, jak se sjíždí na Břest. A pozor, máme hlášenou taky nehodu dvou aut, osobák s nákladňákem, řeší se to v Lipníku na Loučské ulici. Tak si užijte cestu s naším rádiem a nikam se zbytečně nežijte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dane Bon Jovi a jejich sympatická rocková pecka Living on a Prayer. Ano, Dane, vracíme zpátky 80. A teď taky už naskok do filmového světa. Tom Cruise, tak to je většinou takový fešácký akční hrdina, s tím jsme v pohodě, ale představte si, Tom Cruise jako tlustý, šedivý a nerudný digr, to je jako vážně. Dneska například Digger v olomouckém kině Metropol, ať to vidíme na vlastní oči, a jinak tuhletu zběsilou novinku promítá třeba i Prostějov a Boskovice. Jedeme dál a samozřejmě přejeme pohodové dopoledne, ať jste s námi kdekoliv.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Radio Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Radio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
11: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Hana Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Lánu. Děkuju, Honza Vašíř.

0: Na Hané si užíváme duet Eros Ramazzottiho s Tinou Turner. Za malou chvilku je tu novinka od Mikaela. Užijeme si to tady spolu na Hané. A teď už vyrážíme na dovolenou do Japonska. To byste nevěřili, jak si tam můžeme odfrknout.
1: Rádio Hané. Životní styl.
2: Co je teď maximálně trendy? Jestli plánujete zimní útěk za exotikou, tak zapomeňte na přeplněné pláže a nahoďte japonský životní styl. Ano, Japonsko aktuálně ovládá žebříčky nejlepších destinací světa. Dostane vás naprostou dokonalostí. Tak je jasné, že vlaky tam opravdu jezdí na sekundu přesně a mají dokonce otočné sedačky, takže už žádné hádky, kdo pojede v protisměru. A to nejlepší. Díky příznivému kurzu vás tam večeře vyjde levněji než kafíčko v evropském letovisku. Japonsko je prostě nový hit, tak už balte kufry.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horti Komplex.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Rádio Hana.
11: Čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Přesně jak to máme rádi, na Hané si hrajeme ten nejlepší hudební výběr i po 12. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Čeká nás vlastně rozchodový song s Evou Farnou.
2: Proč píšu ti básně, proč pořád to zkouším, řeším, jestli na nás pomeneš.
0: Budou taky Simply Minds. A nebo Ellie Brooke.

0: 12 hodin.
1: Hezké poledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu. Píše o tom olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
0: Hlas lidu.
2: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
0: Sport.
2: Fotbalový útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části 30. ročníku hlasování smazal ztrátu a podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhajce trofeje nakonec porazil o 19 bodů.
0: Počasí.
3: Rok 2026 je třetí nejsuší od začátku 60. let. Jak informuje Český hydrometeorologický ústav, na metr čtvereční letos chybí zhruba 150 litrů vody. Víme, jak bude. Do středy ještě babí léto, teploty kolem 20, polojasno a žádné srážky. Ale ve čtvrtek už mají na Moravu dorazit deště a přehánky a taky ochlazení. V pátek a o víkendu by mělo být jenom zhruba 13 až 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci na silnici 55 za těmi sklady Kauflandu. Je to skoro na tom exitu Holice. Teď tu máme neprůjezdný levý pruh. Jde o srážku, motorkáře a osobáku. Na místě jsou záchranáři. Jinak policejní hlídku nám hlásíte ve Velké Bystřici na Týneské a taky na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice na exitu Loštice. Ať už s naším rádiem jedete kamkoliv, my vám přejeme hlavně pohodovou a šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Možná máte nabité pondělí, ale s rádiem Hana vám jedno radíme. Najděte si nějakých 15-20 minut na sebe, na svůj oběd. Venku je pořád ještě krásně, pořád si ještě dá sedět na zahrádce. No a my si dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr a přejeme pohodový poslech.
1: Poledne na Hané. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malosa.cz.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
9: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou svůní domova. Příběh pečiva.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
5: U Bivoje všechno je.
6: Tady je Rádio Hana.

0: Tak je tady pondělní poledne s Rádiem Hana, dneska je 5. října. Mimochodem, narozeniny má jeden naprosto úžasný zpěvák, který ukázal, že hudba může pomáhat, že může měnit svět. Ano, mluvíme o legendárním obřím koncertu Live Aid. V 80. letech ho uspořádal Bob Geldof a právě on má dneska 75, tak všechno nejlepší. Další oslavenci tady na Hané budou do 4 minut, tak určitě poslouchejte dál a bavte se.
1: Rádio Hana.

0: Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se především na studenty středních škol, zapojit se ale mohou také učitelé a další školní pracovníci. Nejúspěšnější dárce ocení hejtmanství štědrou finanční odměnou. Kampaň ponese název Tvůrci zítřka, Tomorrow Makers, a hejtmanství na ní spolupracuje s Českým červeným křížem. Více o projektu prozradí první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský.
1: Kampaň pracuje s motivem upíru, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim téma dárcovství krve s nadhledem. Jejími tvářemi jsou upír Adrian, vytvořený pomocí umělé inteligence, a jeho lidská průvodkyně Kira. Ta bude vysvětlovat, jak darování krve probíhá, kdo se může stát dárcem a na co je potřeba se před odběrem připravit. Hlavními hrdiny kampaně ale budou samotní dárci. Právě oni totiž mohou tím, že darují krev, zachránit lidské životy. Jinak řečeno, svou krví mohou zraněným nebo nemocným lidem darovat další zítřky. Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Kampaň poběží 5 měsíců, pak kraj výsledky vyhodnotí a rozhodne o případném pokračování. Její součástí budou videa, příspěvky na sociálních sítích, informační materiály ve školách i propagace v prostředcích veřejné hromadné dopravy.
0: Říká Vladimír Lichnovský. Děkujeme. Rádio Haná, kalendárium.
2: Ahoj a dobrý den, dneska pondělí 5. října. Jestli máte pocit, že by svět potřeboval trochu víc pohody, jste tady správně. Slavíme Mezinárodní den Udělej něco hezkého a k tomu ještě Mezinárodní den úsměvu. Úsměv na tvář, kávu do ruky a šíříme dobrou náladu. Slavit se dneska bude i ve velkém stylu. Úctyhodné 80. narozeniny slaví legenda českého filmu i seriálové ulice Vlasta Pešek alias Rudolf Hrušínský mladší. Obrovská gratulace. Narození nový dort krájí i hvězda Kate Winslet. To je ta, co nepustila v mrazivé vodě na kus dřeva Leonarda DiCapria v Titaniku, nebo hokejová ikona Mario Lemieux. Na závěr posíláme pusu a písničku všem oslavenkyním Elišky, Elinky, Elzy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pohodový den vám všem je 5. října.
3: Eliško, k tabuli!
4: Nemůžu, mám svátek.
3: Dobře, tak ti alespoň zaspíváme.
4: Svátek slaví i učitelé, zalepím pusu dobrým želem.

0: v Česku je vás na 60 tisíc.
1: Máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.

0: Olomouc, Bruntál, Vyškov, Hranice, i tady jsme vaše domácí stanice a právě v Hranicích dneska začíná jedno větší dopravní omezení. Podrobnosti za okamžik ve zprávách a řešit budeme taky Nobelovku za lékařství. A po 13. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Becky Hill. Dáme taky romantiku s Armagedonu. Nebo se staví kapela Krištof? Zprávy na Hané, tak to jsou zprávy dřív, než mají ostatní. Teď je 12.56.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
3: Bude 13 hodin.
4: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Pojďme na další zprávy. Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody, při které u Lipiny zemřel po střetu s nákladním autem mladý motorkář. Žádají řidiče o informace a záznamy z palubních kamer. Nehoda se stala v úterý 29. září v 17.24 na silnici 46 mezi Šternberkem a Moravským Berounem. Motorkář po střetu v esíčku u Lipiny podlehl zraněním. Svědci nehody mohou volat na linku 158.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Řidiči, pamatujte na omezení na silnici 47 v Hranicích. Dnes tu začíná na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde o zhruba kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic.
6: Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
5: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Nobelova cena za lékařství má své nové držitele. Dnes je získali Američan Karl Deisseroth a Němci Petr Hagemann a Georg Nagel. A to za výzkum nervových buněk v mozku. Pomocí optogenetiky se vědcům podařilo odhalit nervové okruhy řídící vzpomínky, pocity a formy chování, které mají vliv na duševní poruchy.
3: Sport.
5: Český hokejový golman Lukáš Dostál ukazuje formu v NHL. Svému Anaheimu pomohl v noci na dnešek 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení v zápase nad Floridou a připsal si vítězství i ve svém druhém startu v sezóně.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že teploty jsou dnes opět nadprůměrné. Vystoupí na nějakých 18 až 22 stupňů. Teplejší odpoledne, ale chladnější a místy mlhavá rána čekáme také v úterý a ve středu. A stále platí, že ve druhé polovině týdne dorazí změna. Ve čtvrtek má pršet a v pátek a o víkendu taky nastane teplotní sešup, protože naměříme zhruba jenom 13 až 15 stupňů.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme na dvou místech strážníky s radarem, tak kde pak měří rychlost, například na ulici Švajcerova a na střední Novosadské. Jinak v Olomouci dnes začínají opravy na Nových Sadech, na ulici Jeremiášova, provoz je tady tento týden veden po volné části vozovky. Podíváme se taky na sever regionu, nehoda se řeší na silnici 11, Rýmařov, Malá Štáhle, osoba, který skončil mimo komunikaci. Tak dodržujeme předpisy a jedeme bezpečně. Dál i s naším rádiem.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Lepší hudební výběr.

0: Tohle je Nahané, Taylor Swift, za chvilku Aerosmith a nebo taky Imagine Dragons. A dneska je tu s námi i Bára Basiková. Tak se totiž jmenuje naprosto unikátní časozběrný dokument, který nabízí portrét téhleté známé zpěvačky dneska v olomouckém Telegrafu. No a zdravíme i do Hranic, kde máme parádní interaktivní výstavu. Je to koloniál pana Bajzy a nebo historie obchodu a obchodování z dob první republiky. Pokud se ptáte, kde konkrétně, je to v Hranicích na Staré Radnici. A ještě v téhleté hodině Nahané budeme mluvit o Stardance. Tomíno z Radečků bude totiž letos předvádět své taneční umění, tak jsme na to moc zvědaví. Rozhodně zůstaňte s námi.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
4: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v Rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Show Me Heaven, tohle je Maria McKeesh. Vracíme zpátky vzpomínky na rok 1990, za chviličku je tady kapela Krištof a my tady pro vás máme i tu nejaktuálnější dopravu z našeho regionu, teď o 1:30. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci Holici, na ulici Vruclíkova a v Olomouci taky hlídka na kruháči u Globusu, tak ať zbytečně neplatíte pokutu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana.

0: Přejeme hezké pondělí odpoledne. Nahané hrajeme a bavíme a nahané vlastně taky tančíme. Ano, v následujících 2 minutách určitě budeme mluvit o Stardance, protože tam budeme mít svého zástupce tady za Hanou, tady za Moravu. Bude to Tomino z Radečku, který by chtěl předvést své taneční umění, takže samozřejmě my budeme fandit.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když Radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
3: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a taky pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhletím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, se to spustí. Tak jsem zvědavý, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
2: Za sebou máš týdny trénování. Co tě na tanci nejvíc překvapilo?
3: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne. Takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že na každý tanec. Z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i měle překvapilo je, že mě tanec baví.
2: A co ti během příprav a tréninku udělalo největší radost?
3: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
2: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance. Už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Relax, zábava i krásná příroda. Místo, kde si odpočinete. Resort Baldovec je tu pro vás. Chaty uprostřed lesa, skvělá restaurace, wellness, lanové centrum i dětský park. Moravský kras na dosah. Více na baldovec.cz.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
11: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz
12: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
13: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
14: Viděl jsi to?
15: A co, jako?
14: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
15: No má bejt.
14: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
15: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
14: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
15: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
16: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
1: Rádio Hana.
17: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hanna Robbie Williams, který bude hlavní hvězdou příští rok na Colors of Ostrava. Na to se moc těšíme. Teď už se mnou ve studiu taky kolegyně Majda. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne tobě i posluchačům.
0: My dneska na Facebooku řešíme, co je nejlepší na tom věku, který aktuálně teď momentálně prožíváš. Tak na našem Facebooku je samozřejmě spousta příspěvků, desítky, stovky odpovědí, co je nejlepšího na tom aktuálním věku. Co bys řekla o svém věku, aniž bys ho řekla ty, co na něm nejlepší?
1: Podle mě je nejlepší to, že už vlastně člověk nemusí úplně poslouchat rodiče a zjistí, že vlastně je možný si dát třeba na nuk k obědu nebo tak. V posteli třeba. Lehne si do postele, dá si na nuk k obědu a může.
0: A mamka řekla, můžeš. Tak jo, ne, já se budu opakovat, ale dopoledne jsme se o tom bavili s kolegou Markem. Já si stojím za tím, že mě na tom mém věku baví to, že ještě pořád můžu přehodit ty číslovky a pořád ještě můžu říct vždycky 25.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 14. hodině OMD. Bude taky zpěvačka Ray. Nebo Xindlix. Zprávy už jsou připravené, Rádio Hana, teď je 13.57.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme pro vás další aktuality. Proměnou ve zdravotnické zařízení prochází bývalý obchodní dům Koruna v centru Olomouce. Místo obchodů vznikne v budově naproti kostela svatého Mořice 16 lékařských ambulancí a 2 stacionáře. Mají začít fungovat příští rok, píše o tom Deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Brzy skončí zdlouhavé objížďky na cestě z Prostějova do Boskovic. Silniční tah 150 už se po opravě zprůjezdní. Půlroční uzavírka silnice druhé třídy mezi Stínavou a Malým Hradiskem skončí ve středu 7. října. Stíží se nám cesta autem do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce. Dnes začíná týden vyhlašování letošních Nobelových cen, tedy cena za největší přínos světu. Jako první bude udělena cena za lékařství a fyziologii. Pozornost tradičně poutá ocenění za mír. To bude udělané v pátek.
2: Sport.
4: Další zápas čeká naše mladé inline hokejisty na mistrovství světa juniorů v Paraguaji. Na kontě mají zatím 2 prohry se Spojenými státy a s Tajvanem. A dnes se pokusí dobít první výhru na šampionátu. Od 16 hodin hrají s Namibií.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že v kalendáři je říjen, ale na teploměru dál skoro léto. Teda babí léto určitě. A to minimálně do středy, kdy odpoledne na Moravě stále budeme mít nějakých 20 až 22 stupňů. Ovšem stále také platí, že ve čtvrtek má přijít změna. Počítá se s občasným deštěm a pak se i ochladí. V pátek totiž naměříme zhruba jenom 13 stupňů. A dál také počítejte s tím, že tento týden po ránu budou teploty maximálně kolem 7.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci s radarem dneska v Olomouci měří rychlost na ulici Švajcerova a taky na střední Novosadské. A klasickou policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci Holici, na ulici Brunclíkova a nebo na kruháči u Globusu. Tolik naše blesková doprava a my už jedeme dál.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku dáj.
1: Život je pohoda, život je fajn, a to i s rádiem Hana. Pokud zrovna sedíte v autě nebo se chystáte na cestu z práce, pozor na odpolední sluníčko. V říjnu je odpoledne nízko nad obzorem a svítí přímo do očí. Hodně pomůžou sluneční brýle i čisté čelní sklo, prach na něm totiž v protisvětle dělá neprůhlednou mlhu. A raději si necháme i o kousek větší odstup. Brzdová světla se v ostrém záření snadno přehlédnou. Přejeme vám šťastnou cestu, nejpozději do 40 minut pro vás budeme mít další informace, jak to vypadá na hanáckých silnicích. Teď už vám k tomu řízení dál hrajeme nejlepší hudební výběr.
2: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: Tady je Rádio Hana.

0: Přemýšlíš, jaký obor ti dá do rukou jistotu, peníze a reálné výsledky? Studuj Zedníka. Střední škola polytechnická v Olomouci, Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední průmyslová škola v Jeseníku tě naučí zednickému řemeslu na nejvyšší úrovni. Naučíš se zdít z moderních tvárnic, provádět omítky, obklady, zateplení i kompletní hrubé stavby. Polovinu studia strávíš na odborném výcviku přímo na stavbách. A co je nejlepší? Obor Zedník je zařazen do stipendijního programu Olomouckého kraje, takže za dobré výsledky můžeš získat stipendium. Budeš mít skvělou praxi, stipendia i základy pro vlastní podnikání. Mrkni na weby švehlova.cz nebo ssprool.cz a také mkojeseník.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor Zedník.
1: Na Rádiu Hana milujeme dobré zprávy, třeba ty z olomoucké porodnice. V září se tady narodilo 147 miminek. Zjistili jsme pro vás taky, jak je to teď s vědeckou knihovnou v Olomouci, nebo na co by se měli dávat pozor majitelé psů v Prostějově. To všechno vám teď shrneme v našem rychlém přehledu. Do 20 minut pro vás máme další pravidelné aktuální zprávy s Tomem Gottwaldem.
2: O čem se píše?
1: Na našem rádiu víme, o čem se píše. V Olomouci máme dočasně uzavřené první patro vědecké knihovny, a to až do 16. října. Více informací se dozvíme na webu olomouc.cz. Prostějov zpřísňuje kontroly poplatků za psy. Jak informuje prostějovský rej, nepřihlášení chovatelé mohou dostat vysokou pokutu. Přerov pokračuje v podpoře třídění bioodpadu přímo v domácnostech. Ode dneška jsou zdarma k dispozici speciální větratelné košíky a kompostovatelné sáčky. Další podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
11: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Haná i krátce před třetí hodinou. Hrajeme vám k vaší odpolední kávě, k rychlé pauze na pokec s kolegou, k vyplňování grafů, hrajeme vám taky třeba do dílny. Přinášíme vám ten nejlepší hudební výběr a s tím rozhodně nemíníme přestat. Po 15. hodině pro vás máme další parádní pecky.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Soza nám přinese svůj song Každej sám.
1: Jestli
0: Tajemství neboli Secrets, s námi bude mít Miley Cyrus. A rok 1987 si připomeneme s Michaelem Jacksonem. Tohle všechno a mnohem více pro vás budeme mít hned po zprávách. Ty vám posíláme dříve než ostatní, je 14 hodin a 56 minut.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
3: Bude 15 hodin.
4: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: S námi máte aktuální zprávy, pojďte si je poslechnout. Jestli jezdíme po Olomouci, jak se má, dnes hlídají strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že dnes měří povolenou rychlost na dvou ulicích ve městě, Švajcerová a Střední Novosadská. Vyzývá, ať dodržujeme předpisy a jezdíme bezpečně.
6: Přerovsko aktuálně.
5: Chátrající barokní zámek v Přestavlkách na Přerovsku je zase na prodej. Historická památka s rozlehlým pozemkem marně hledá nového majitele už asi 20 let. A kolik tedy stojí? Majitel čeká na návrh od možných zájemců, píše o tom Deník. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na nich musí být aspoň 4 mm.
3: Sport.
5: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valentana Vašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Nový týden nám začíná slunečným a nadprůměrně teplým počasím. Ve čtvrtek ale od západu dorazí studená fronta, která přinese srážky a taky výrazné ochlazení. Teploty se po babím létu dostanou na normální hodnoty pro začátek října. V pátek tak očekáváme, že nám rtuť teploměru přes den ukáže jen 11 až 15 stupňů. S přechodem fronty nám také zesílí vítr. V nárazech může dosahovat rychlosti až 55 km za hodinu.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme bouračku, která se vyšetřuje na D55 na trase Olomouc-Přerov na exitu Holice. Významnější zdržení nám tady ale nehlásíte. Nehodu pak máme taky v Kojetíně v ulici Havlíčkova. Srazilo se tu auto s cyklistou, na místě jsou záchranné složky. Pokud můžeme, vezmeme to raději jinudy, třeba ulicí Náměstí Republiky. Hlásíte nám taky policejní hlídky, a to v Olomouci, konkrétně v ulicích Okružní a Střední Novosadská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: odpoledne vám dělá společnost Radio Hana. Všimli jste si někdy, jak moc nás dokáže potěšit, když je v říjnu 20 stupňů a svítí sluníčko? Stejná teplota v červenci by nás přitom nijak nenadchla. Podle psychologů za to může jednoduchý trik naší mysli. Efekt nečekaného dárku. V létě teplo automaticky čekáme, ale na podzim. Na podzim už počítáme se zimou a pláštěnkou. A každý teplý den navíc, pak náš mozek bere jako skvělý bonus, jako dárek. Ať už zrovna sedíte v autě, v práci nebo si užíváte pauzu na vzduchu, užijte si tenhle podzimní dárek naplno. A pokud vás to táhne někam ven, do 20 minut pro vás máme taky tipy, kam vyrazit na skvělé akce. Tak s námi zůstaňte dál, nuda na Rádiu Hana určitě nehrozí.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
2: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
4: U Bivoje všechno je.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
6: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. MLS.cz

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Rádio Hana, máme 15 hodin 30 minut a to znamená, že před námi krátký dopravní přehled. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, v Olomouci jezdí lidi z práce a tak se nám to začíná v některých ulicích trochu štosovat. Například v Pavlovické, Velkomoravské, na třídě kosmonautů nebo v ulici 17. listopadu. Všude je to ale zdržení na pár minut. Zdržet nás může taky bouračka na cestě mezi Svitavami a Opatovem. Těsně před vjezdem do Opatova se tu srazila dvě osobní auta. Projedeme, ale se zvýšenou opatrností. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem. Teď už k vám letí písnička od Mikála.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
4: Dnes

0: Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se především na studenty středních škol, zapojit se ale mohou také učitelé a další školní pracovníci. Nejúspěšnější dárce ocení hejtmanství štědrou finanční odměnou. Kampaň ponese název Tvůrci zítřka, Tomorrow Makers, a hejtmanství na ní spolupracuje s Českým červeným křížem. Více o projektu prozradí první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský.
1: Kampaň pracuje s motivem upíru, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim téma dárcovství krve s nadhledem. Jejími tvářemi jsou upír Adrian, vytvořený pomocí umělé inteligence, a jeho lidská průvodkyně Kira. Ta bude vysvětlovat, jak darování krve probíhá, kdo se může stát dárcem a na co je potřeba se před odběrem připravit. Hlavními hrdiny kampaně ale budou samotní dárci. Právě oni totiž mohou tím, že darují krev, zachránit lidské životy. Jinak řečeno, svou krví mohou zraněným nebo nemocným lidem darovat další zítřky. Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Kampaň poběží 5 měsíců, pak kraj výsledky vyhodnotí a rozhodne o případném pokračování. Její součástí budou videa, příspěvky na sociálních sítích, informační materiály ve školách i propagace v prostředcích veřejné hromadné dopravy.
0: Říká Vladimír Lichnovský. Děkujeme.
2: Rádio Haná. Kam vyrazit?
3: Na Rádio Haná nám nuda nehrozí ani na podzim. Máme pro vás několik skvělých tipů, co podniknout. Čti za nároďák, tahle akce míří teď do Olomouce. Vědecká knihovna nabídne zábavný program pro děti i dospělé. Třeba na talk show Jakuba Kniháka jdeme v pátek 9. října. A ještě zdravíme do Zábřeha, tady bude v pátek taky hodně veselo. Od 19 hodin se tady v Kulturáku těšíme na léčbu smíchem. Talk show se Zuzanou Bubílkovou, Milanem Pitkinem a Mirkem Šimůnkem. V Zábřeze v Kulturáku od 19 hodin. Tak co? Co jste si vybrali vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
4: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz. Akce
5: zábava. Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
4: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
6: Rádio Haná.
4: Vaše věrné rádio.
7: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
10: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
12: Relax, zábava i krásná příroda. Místo, kde si odpočinete. Resort Baldovec je tu pro vás. chaty uprostřed lesa, skvělá restaurace, wellness, lanové centrum i dětský park. Moravský kras na dosah. Více na baldovec.cz.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
13: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
2: Rádio Hana.

0: se nám a 16:15, vy posloucháte Rádio Hana. Jak tak koukám z okna, venku máme pořád krásně, takže pokud se chystáte na cestu z práce, bude to opravdu prosluněný návrat domů. Na Rádio Hana vám k němu zahrajeme ty nejlepší hity. Pustit si nás můžete právě třeba do sluchátek ve vašem mobilu v aplikaci.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Protože se můžeme těšit na opravdové hity, jako jsou třeba Oni od Kabátů. But Psycho od Ava Max. Těšit se můžeme třeba taky na Pointer Sisters a jejich I'm So Excited. Předtím ale ještě naše zprávy, ty vám opouštíme dříve než ostatní, a to v 15:57.

0: Pojďme na další zprávy. Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody, při které u Lipiny zemřel po střetu s nákladním autem mladý motorkář. Žádají řidiče o informace a záznamy z palubních kamer. Nehoda se stala v úterý 29. září v 17.24 na silnici 46 mezi Šternberkem a Moravským Berounem. Motorkář po střetu v esíčku u Lipiny podlehl zraněním. Svědci nehody mohou volat na linku 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, pamatujte na omezení na silnici 47 v Hranicích. Dnes tu začíná na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde o zhruba kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic.
2: Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
0: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Nobelova cena za lékařství má své nové držitele. Dnes je získali Američan Karl Deisseroth a Němci Petr Hagemann a Georg Nagel. A to za výzkum nervových buněk v mozku. Pomocí optogenetiky se vědcům podařilo odhalit nervové okruhy řídící vzpomínky, pocity a formy chování, které mají vliv na duševní poruchy.
1: Sport.
0: Český hokejový gólman Lukáš Dostál ukazuje formu v NHL. Svému Anaheimu pomohl v noci na dnešek 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení v zápase nad Floridou a připsal si vítězství i ve svém druhém startu v sezóně.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 21 minut. Čeká nás jasná noc. Jen v údolích kolem vodních toků se nám mohou lokálně vytvořit mlhy. Noční teploty mohou spadnout až k 5 stupňům nad nulou. Ojediněle se vyskytnou taky přízemní mrazíky. Zítřek slibuje taky jasno, teploty nám přes den vystoupají až k 23 stupňům. Biozátěž bude na druhém, tedy na středním stupni.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale v hanácké metropoli dáme na policejní hlídky. Stojí v ulici Okružní, Rolsberská a taky na třídě Míru. Na rozsypaný náklad kukuřice a Kluskou silnici si dáme pozor ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Kvůli srážce autobusu a zaparkovaného osobáku neprojedeme v Boskovicích ulicí Gagarinova. Vzít to můžeme třeba ulicí Na Skalce. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr. I keep seeing you lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdyby k vám do Přerova přijel známý ze zahraničí, který tam v životě nebyl, na jaké místo byste ho vzal?
1: Tak mně se něco podobného stalo, protože já Přerov vždycky obhajuji před lidmi, kteří v Přerově nikdy nebyli, ale mají nějaké povědomí o Přerově, jako že to třeba není moc pěkné město. A já jsem teďka přesvědčoval jednoho kolegu z Prahy, že Přerov je fajn a se někdy zastaví. On se skutečně zastavil. Takže já jsem ho vzal do Přerova na Horní náměstí, vzal jsem ho do Michalova. Šli jsme podél řeky Bečvy, podívali jsme se k přerovskému tenisu a myslím, že byl teda velmi příjemně překvapen. Takže to jsou místa určitě, kde bych nějakého návštěvníka a ze zahraničí jsem, ještě když jsem dělal zahraniční obchod v rámci anorganické chemie, tak jsem těch návštěvníků tam měl poměrně hodně a všichni byli překvapení a Přerov se jim líbil.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Haná. Přejeme

0: znamenitosti a to je taky jedna známá vlna únavy kolem 16:00, patří mezi to. Než ale sáhneme po dalším hrnku kávy, můžeme zkusit malý trik. Podle odborníků nás daleko spolehlivěji probere krátká 5-minutová procházka po čerstvém vzduchu nebo, a to ještě lépe, pořádná energická písnička. Muzika totiž dokáže okamžitě nakopnout mozek a vrátit nám potřebnou soustředěnost. Na rádiu Hana vám proto dožil pumpujeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
2: Tati? A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
3: Běž už.
4: Více na cesta odpadu.cz.
5: Milé dámy, zapište si do kalendáře.

0: jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: slevněny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tady je Rádio

0: Na Rádiu Haná dospívala britská zpěvačka Katy Dennis její úspěšnou cover verzi legendární skladby Waterloo Sunset. I když ji mnozí znají spíše od ní, ta původní verze je od kapely Kings. Katy ale otevřeně říkala, že se jedná o cover verzi, že to není její písnička. V jejím klipu dokonce vystoupil i sám autor původní písničky právě z kapely Kings. Z Británie se teď přesuneme do Japonska. Schválně, přemýšleli jste někdy, že Japonsko vlastně skvělá turistická destinace? Ne? Tak vás teď o tom možná přesvědčíme.
1: Rádio Haná. Životní styl.
2: Co je teď maximálně trendy? Jestli plánujete zimní útěk za exotikou, tak zapomeňte na přeplněné pláže a nahoďte japonský životní styl. Ano, Japonsko aktuálně ovládá žebříčky nejlepších destinací světa. Dostane vás naprostou dokonalostí. Tak je jasné, že vlaky tam opravdu jezdí na sekundu přesně a mají dokonce otočné sedačky, takže už žádné hádky, kdo pojede v protisměru. A to nejlepší. Díky příznivému kurzu vás tam večeře vyjde levněji než kafíčko v evropském letovisku. Japonsko je prostě nový hit, tak už balte kufry.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
7: Tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
13: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Rádio Haná. Přejeme odpoledne.

0: Z reproduktorů i sluchátek vám hraje Rádio Hané. Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá, přesně to nás čeká už za pár minut. Ještě předtím si ale ukážeme, na co všechno se můžeme těšit v další hodince.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: 17. hodinu jako první otevře písnička Znamení od Divokýho Byla.
2: Jako kose na kámen je znamení, ať víš kam jí, že křída máš.
0: Rozhýbeme to i s Maroon 5. Zahraj nám třeba taky Aháči a jejich Take Me On. Těšíme se taky na kalendárium, než se do toho všeho ale pustíme, jsou tady pro vás zprávy. A to v 16 hodin a 55 minut.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
4: Bude 17 hodin.
5: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Máme pro vás další aktuality. Proměnou ve zdravotnické zařízení prochází bývalý obchodní dům Koruna v centru Olomouce. Místo obchodů vznikne v budově naproti kostela svatého Mořice 16 lékařských ambulancí a 2 stacionáře. Mají začít fungovat příští rok, píše o tom Deník.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: Zájem o senior taxi v Kroměříži raketově roste, proto od září vozí seniory místo jednoho auta hned 3. Zatímco do konce srpna dělal průměr 170 výjezdů za měsíc, v září počet jízd vyskočil na 379. Stíží se nám cesta autem do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce. Dnes začíná týden vyhlašování letošních Nobelových cen, tedy cena za největší přínos světu. Jako první bude udělena cena za lékařství a fyziologii. Pozornost tradičně poutá ocenění za mír. To bude udělené v pátek.
4: Sport.
6: Fotbalový útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části 30. ročníku hlasování smazal ztrátu a podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhajce trofeje nakonec porazil o 19 bodů.
4: Počasí.
0: Víme, jak bude. Zítřek k nám slibuje slunečnou oblohu a téměř letní teplo. Rtuť teploměru nám vystoupá až k 23. Pokud plánujeme v úterý vyrazit na hory, tam počítáme se 14 až 18 stupni. Ještě slunečno a teplo bude taky ve středu. Předpověď na středu slibuje 20 až 24 stupňů. Pro srovnání, takové počasí, jako bude zítra u nás, bude taky v Portugalsku, Itálii, Řecku a nebo třeba Chorvatsku.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na bouračku dvou aut v ulici Přerovská. Na místě je policie. Nehodu máme taky na Prostějovsku na trase Laškov-Konice, konkrétně mezi obcemi Kandia a Slavíkov. Na místě jsou záchranné složky, projíždíme opatrně. Připomínáme taky neprůjezdnou ulici v Boskovicích, v ulici Gagarinova, a to kvůli srážce autobusu se zaparkovaným osobákem. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Máte rádio Hana, nejlepší hudební výběr vám hrajeme, taky vám o něm přinášíme zajímavé pikantnosti. Přesně před 64 lety, 5. října 1962, vyšel písničkový single Love Me Do, kterým startovala legendární kariéra The Beatles. Okolo vydání koluje jedna skvělá pikoška. Manažer kapely The Beatles prý tehdy tajně skoupil 10 000 desek, aby kluky protlačil do hitparády. Jestli je to mýtus, nebo je to geniální marketingový tah, který se opravdu stal, to už nikdo nezjistí, ale zafungovalo to a dokonale a zrodila se celosvětová mánie. Čím dalším je dnešní datum zajímavé, to už si povíme do 20 minut v našem kalendáriu. I v pondělí odpoledne posloucháte Rádio Hana.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvé.

0: Svého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Posloucháte Rádio Hana.
10: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v Olomouckém Arexu koncert Hana Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Elánu. Děkuju, Honza Vašíř.

0: Ladíte Rádio Hana i v pondělí 5. října. Do konce roku nám zbývá 87 dní a do Vánoc je to přesně 80. Ani jsme se nenadáli a je tady 41. týden tohoto roku. Co zajímavého můžeme zjistit o dnešním datu, to už si povíme v našem kalendáriu. A Elišky, pro vás máme dneska něco speciálního, tak nás pořádně zasilte.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Ahoj a dobrý den, dneska pondělí 5. října. Jestli máte pocit, že by svět potřeboval trochu víc pohody, jste tady správně. Slavíme Mezinárodní den, udělej něco hezkého. A k tomu ještě Mezinárodní den úsměvu. Úsměv na tvář, kávu do ruky a šíříme dobrou náladu. Slavit se dneska bude i ve velkém stylu. Úctyhodné 80. narozeniny slaví legenda českého filmu i seriálové ulice Vlasta Pešek alias Rudolf Hrušínský mladší. Obrovská gratulace. Narozeninový dort krájí i hvězda Kate Winslet. To je ta, co nepustila v mrazivé vodě na kus dřeva Leonarda DiCapria v Titaniku, nebo hokejová ikona Mario Lemieux. Na závěr posíláme pusu a písničku všem oslavenkyním Elišky, Elinky, Elzy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pohodový den vám všem, je 5. října.
3: Eliško, kterou?

0: Česku je vás na 60 tisíc.
1: Máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
7: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
8: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Rádio Haná.
12: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 6 hodina klepe na dveře, trávíte večer s Rádiem Hana, doznívá nám Luis Capaldi a jeho song Survive, pecka z loňského roku. Na podobné vlně budeme pokračovat i dál, máme pro vás 90-kové i 80-kové hity, čerstvé novinky i české pecky. Bude to prostě nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Když nemůžeš, tak přidej, to nám zaspívá Miraj.

0: Na své si u nás přijdou prostě všichni, i ti, co chtějí pravidelně čerstvou dávku aktuálních informací. Zprávy, počasí, doprava, už to k vám všechno letí. Je 17 hodin a 57 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu. Píše o tom olomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
1: Hlas lidu.
3: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
1: Sport.
3: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valentana Vašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Nový týden nám začíná slunečným a nadprůměrně teplým počasím. Ve čtvrtek ale od západu dorazí studená fronta, která přinese srážky a taky výrazné ochlazení. Teploty se po babím létu dostanou na normální hodnoty pro začátek října. V pátek tak očekáváme, že nám rtuť teploměru přes den ukáže jen 11 až 15 stupňů. S přechodem fronty nám také zesílí vítr. V nárazech může dosahovat rychlosti až 55 km za hodinu.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu v Olomouci, která se stále vyšetřuje. Je to na výjezdu z Hejčína ve směru na Černovír, u rezortu Krásná Morava. Jezdí se tady kivadlově jedním jízdním pruhem. Připomínáme, že kvůli opravě se v Olomouci jezdí jen po části silnice, taky v ulici Jeremiášova. Se zpožděním přibližně do 10 minut pak počítáme na D35 na exitu Mohelnice ve směru od Zábřeha. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Haná. V říjnu dostávají řidiči na silnicích docela zabrat. Hlavně odpoledne, kdy bývá slunce nízko nad obzorem a svítí přímo do očí. Pokud vás taková cesta čeká, hodně pomůžou sluneční brýle i čisté čelní sklo. Prach a šmouhy na něm totiž v protisvětle dělají neprůhlednou mlhu. Vždycky je lepší nechat si i o kousek větší odstup od auta před sebou, protože brzdová světla se v ostrém záření snadno přehlédnou. Tak a teď už vám na říjnové cesty můžeme popřát jen šťastnou jízdu. Za chvíli už nás čeká rozhovor s Tomášem Polákem, který pro nás má zákulisní informace ze soutěže Stardance.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou.

0: svůní domova. Příběh pečiva CZ.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Pest Prila má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Pest Prila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se především na studenty středních škol, zapojit se ale mohou také učitelé a další školní pracovníci. Nejúspěšnější dárce ocení hejtmanství štědrou finanční odměnou. Kampaň ponese název Tvůrci zítřka, Tomorrow Makers, a hejtmanství na ní spolupracuje s Českým červeným křížem. Více o projektu prozradí první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský.
1: Kampaň pracuje s motivem upíru, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim téma dárcovství krve s nadhledem. Jejími tvářemi jsou upír Adrian, vytvořený pomocí umělé inteligence, a jeho lidská průvodkyně Kira. Ta bude vysvětlovat, jak darování krve probíhá, kdo se může stát dárcem a na co je potřeba se před odběrem připravit. Hlavními hrdiny kampaně ale budou samotní dárci. Právě oni totiž mohou tím, že darují krev, zachránit lidské životy. Jinak řečeno, svou krví mohou zraněným nebo nemocným lidem darovat další zítřky. Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Kampaň poběží 5 měsíců, pak kraj výsledky vyhodnotí a rozhodne o případném pokračování. Její součástí budou videa, příspěvky na sociálních sítích, informační materiály ve školách i propagace v prostředcích veřejné hromadné dopravy.
0: Říká Vladimír Lichnovský. Děkujeme.
2: I po 7:30 večer posloucháte Rádio Haná. Stardance už klepe na dveře a horečka vrcholí. Za malou chvíli se proto spojíme s Tomášem Polákem, muzikantem z kapely Opět a Radeček, který se z pódia přesouvá rovnou na taneční parket a je jedním z letošních účastníků. Probereme, jak se cítí těsně před prvním živým přenosem a třeba taky, jak zvládá náročné tréninky. Do 20 minut pro vás budeme mít taky naše počasí.
3: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když Radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
5: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a taky pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhletím prošli, mi to popisuje jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, se to spustí, tak jsem zvědavý, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
4: Za sebou máš týdny trénování, co tě na tanci nejvíc překvapilo?
5: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že na každý tanec. Z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i mile překvapilo je, že mě tanec baví.
4: A co ti během příprav a tréninku udělalo největší radost?
5: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
4: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance. Už tuto sobotu večer, jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
3: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se ZAKO. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se ZAKO. Máte plnou žumpu? Vyřeší se ZAKO. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se ZAKO.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
14: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
16: Relax, zábava i krásná příroda. Místo, kde si odpočinete. Resort Baldovec je tu pro vás. Chaty uprostřed lesa, skvělá restaurace, wellness, lanové centrum i dětský park. Moravský kras na dosah. Více na baldovec.cz.
17: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
18: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
19: U Bivoje všechno je.
3: Rádio Hana. You got it!

0: Rádio Hana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra. Rádio Hana. Počasí.
1: Teplý říjen, studený listopad, to je pronostika na tento měsíc. Zdá se, že v listopadu budou potřeba pořádně teplé kabáty. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Po chladné noci se nám během dne zase pěkně letně oteplí. Rtuť teploměru nám vystoupá až k 23 stupňům. Těšit se můžeme taky na slunečnou oblohu. Vítr bude foukat pouze mírný. Podobný scénář nás pak čeká i ve středu, tam akorát s rozdílem, že už se nám po obloze mohou honit nějaké ty mráčky.

0: červenci by nás pravděpodobně přitom nijak nenadchla. Podle psychologů za to může jednoduchý trik naší mysli. Efekt nečekaného dárku. V létě sice teplo automaticky čekáme, ale na podzim už počítáme spíše se zimou a deštěm. Každý teplý den navíc pak náš mozek bere jako skvělý bonus. Teplé počasí by nám mělo navíc vydržet ještě do prostředku týdne, tak si můžeme tenhle podzimní dárek ještě chvíli užívat. I v pondělí večer posloucháte Rádio Hana. Do 20 minut pro vás budeme mít přehled, o čem se píše.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
4: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v Rádiu Hana je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.

0: vámi je Rádio Haná a před námi pravidelný přehled, o čem se píše. Rychle a přehledně projdeme ta nejzajímavější témata, která dnes rezonují v našem regionu. Pohodlně se usaďte a užijte si s naším vysíláním klidný zbytek večera.
1: O čem se píše?
0: Na našem rádiu víme, o čem se píše. V Olomouci máme dočasně uzavřené první patro vědecké knihovny, a to až do 16. října. Více informací se dozvíme na webu olomouc.cz. Prostějov zpřísňuje kontroly poplatků za psy. Jak informuje prostějovský rej, nepřihlášení chovatelé mohou dostat vysokou pokutu. Přerov pokračuje v podpoře třídění bioodpadu přímo v domácnostech. Ode dneška jsou zdarma k dispozici speciální větratelné košíky a kompostovatelné sáčky. Další podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
2: Přejeme večer na jedničku.

0: Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Haná.
1: Milujeme osmdesátky.
0: Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Na první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
5: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
4: Tak raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři.

0: Rádio Haná, baví nás bavit vás. Jsou tady 80ky v 8. Celou hodinu budeme hrát jenom ty největší hity z 80. let. Můžeme se těšit na taková jména, jako jsou Diana Ross, Johnny Logan, Living in a Box, Freddie Mercury, Jennifer Rush nebo třeba Michael Jackson. Prostě tahle hudba vás zvedne ze židle a donutí tančit. Tak si dejte hlasitost doprava a jdeme na to.
1: Rádio Haná.
2: Milujeme 80ky.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
3: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudba.

0: Chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Tady je Rádio Haná.

0: nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 21 hodin.
2: 99.
0: Rádio Hana.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: na Rádiu Haná. Celou hodinu hrajeme jenom ty nejlepší hity z konce milénia. Před námi jsou interpreti jako třeba Lightning Seeds, Roxette, Aháči, Nirvana, No Mercy, NSYNC nebo třeba Offspring. Prostě ten nejlepší hudební výběr z devadesátek. Tak si nandejte ledvinky a pojďme to pořádně rozjet.
1: Devadesátky v devět.
2: Rádio Haná.

0: Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme večer na jedni.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, dneska pondělí 5. října. Jestli máte pocit, že by svět potřeboval trochu víc pohody, jste tady správně. Slavíme Mezinárodní den, udělej něco hezkého. A k tomu ještě Mezinárodní den úsměvu. Úsměv na tvář, kávu do ruky a šíříme dobrou náladu. Slavit se dneska bude i ve velkém stylu. Úctyhodné 80. narozeniny slaví legenda českého filmu i seriálové ulice Vlasta Pešek alias Rudolf Hrušínský mladší. Obrovská gratulace. Narozeninový dort krájí i hvězda Kate Winslet. To je ta, co nepustila v mrazivé vodě na kus dřeva Leonarda DiCapria v Titaniku, nebo hokejová ikona Mario Lemieux. Na závěr posíláme pusu a písničku všem oslavenkyním Elišky, Elinky, Elzy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pohodový den vám všem, je 5. října.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když Radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhletím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, když se to spustí, tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
1: Za sebou máš týdny trénování, co tě na tanci nejvíc překvapilo?
2: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že na každý tanec. Z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i mile překvapilo je, že mě tanec baví.
1: A co ti během příprav a tréninku udělalo největší radost?
2: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
1: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance. Už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu. Píše o tom olomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
1: Hlas lidu.
0: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
1: Sport.
0: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valenta Navašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
1: Počasí.
2: Teplý říjen, studený listopad, to je pronostika na tento měsíc. Zdá se, že v listopadu budou potřeba pořádně teplé kabáty. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Po chladné noci se nám během dne zase pěkně letně oteplí. Rtuť teploměru nám vystoupá až k 23 stupňům. Těšit se můžeme taky na slunečnou oblohu. Vítr bude foukat pouze mírný. Podobný scénář nás pak čeká i ve středu, tam akorát s rozdílem, že už se nám po obloze mohou honit nějaké ty mráčky.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
3: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Louise Veronica Ciccone Ricci a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
1: Nejlepší bondovky všech dob. Právě teď na Hané.
3: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.
1: Nejlepší

0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

0: nějakou aplikaci v mobilu?
1: A víte, že vám podle vašeho vkusu nabízí v podstatě pořád to samé?
0: A nebo hodně podobné?
1: Tím pádem neslyšíte nic nového, zajímavého a nerozšiřuje se vám hudební obzor.
0: Tohle u nás nehrozí.
1: My hrajeme vaše oblíbené hity 80. a 90. let.
0: K tomu navíc prověřené novinky a přidáváme také hudební špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
0: Originální playlist vytvořený živou inteligencí, každou hodinu a každý den jen pro vás. Rádio